0: nádej dať. Nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí len tým, že tvorí.
1: Kto dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, díky, že tu žil. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří.

že až modrý je a všechno, všechno přikryje, jak plátno, které naškrobili přísné a chudokrevné.

0: kam se všechny barvy skryly, do schránky na relikvie, v kostele Panny Marie, jak v bledé pleti tmavé žíly, jsou řeky, v nich se utopily.
1: Nasledujúca relácia bola vyrobená v roku 2025.